je to taký návyk, že vraj už mal ženu muž a že kde je růža, tam je Slávik. Sám, len slimák.

A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví,

a vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedení,

je to taky návyk, že vraj už mal ženu muž a že kde je růža, tam je Slávik. Sám, len slimák.